0: ale se být toho tohle jindrinka.
1: Ale je tady být
2: díky zvedej. Little Kraber senil máme ke stům.
0: Mono za kážero, co mono zelí opa.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Little Kraber senil máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má jaká macha dronka za.
1: Ale díky si, jos, jos.
2: Little Kraber senil máme ke stům.
1: Kovír vy je jůr, fuše, tak on ten.
0: A vík, mou ho má mérno.
2: Little Kraber senil máme ke stům.
1: Witches.